Poprajam vám všetkým, kteří sluchače Vemkovské radio Vem FM v útrobně ze Ružice, ze serbské Ružice. My jsme Serbia, jedna národná menšina, která bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A já vám přeju všechno nejlepší, nech se vám jole na našim kulvatým světě jara děre ľubí. Řečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.